Botejka a piju víst, majorany ryšana. Jaka se chovat či vyhod, mara trek či an. Bring je na the store, se nikdo doje. Se se chyči jak Dior, jak se chyk dripy jeme echte nám. Sech ma wat či vylika, jak rapy bej je kill. Suma vila a je vriendine, je coach.